tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence, do horního šuplete a zavolám paní Zdence, ať mi svetr uplete. Naláká mě na sladkosti a na sbírku s moskyty, zapomenu na starosti, budeš pro mě vosk i ty.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku.

srdce. Odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzamil.

vítr Safia, krém honí bílý fač. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr Safia do umrzlých dvorů.

světa na největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komínem, nad oharky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zemi. V létě jsme teprve vytušili, že na světě vždy nejlíp víme, co jen otušíme.

spícímu tělu mluvím nazdař Bůh. A jsem sám a nejsem sám. Přes mokrý střechy

stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a po ze sprdele můře, nikdo už si nebude chtít.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Až jednou budu

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Čtvrtoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Vyjíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prst, kuva, best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, do kován rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vytráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváře chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepis, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, prstím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Víště, přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Poseku.

písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední.

mlčelo. Na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, Rusáky tank byl pryč, a lidi sundali kabáty a hledali

v nedohlednu. Jsme přikovaní na kavalce, klesáme ke dnu, rovnou ke dnu. Z mraků se sype sníh a zloba, zamrzlá doba, zamrzlá doba. Z mraků se sype sníh a zloba,

Něco tu zamrzlo na obloze a mlha je tolik hustá, jako ti úhoři, tak uboze špulíme ústa, nemá ústa, až jaro naplní všechny své sliby, vyplavou ryby, leklé ryby, až jaro naplní všechny své sliby, vyplavou ryby.

za oděv, za cestu a víc nemůžu chtít. No snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz. V náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju, to všechno odnes čas.

formanský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky, nehezké peklo,

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek,

jsou už vovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

0: zrak.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

co myslíš? Zbylo ve mně ještě trochu krásy, takový tý, co kope, tý, co jí musíš poslat dál, co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit, rozemlít, znova upít. Nebo jsem

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Další den už zavírá bránu, pátou minci házím do kapsy hor. Znovu svítá, mám ten pocit, že stále

Celka míří na správnej směr, zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér, vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak, ale má

Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni. Ona a on, rok po konci války. Klavírní sola, vítězné kutálky. Narychlo se vzali v prázdném městě u hranic. V přiděleném domě vzít si všechno, nemít nic. Užít každou chvíli zaliti novým plotem. Děti nezlobily, nebyly. Tak plynul čas na stránkách módních magazínů a v rozhlasových hrách a večerní hrou stínů a nočním tikotem chromovaných budíků a rychlou kariérou v národním podniku, nedělním korzem ulicemi města. Železný ženich, železná nevěsta. Na pár dní tu zbyla sama, pár dní koncem léta. O branku se opřel chlapec oči jak z jiného světa. Říkej mi Agni. Agni, o Agni. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše.

0: Za stolem pili čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě božních. Dřevěná nevěsta, železný ženich. Příští rok tu zůstal sám, jen pár dní koncem léta. Za brankou děvče oči jak z jiného světa.
1: Říkaj mi Agni.
0: Aneška.
1: Ne.
0: Agni, o Agni.

ráno se budili a večer chtěli klid. Chvíli se potkávali, jak tak sebou procházeli. Jak každý

nakonec zestárli a v loni umřeli. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh, když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, si oheň mojí duše.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

tím rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

10 hodin končí představení, balím kufřík s kytarou, za po létech cítím tvoje pohlazení.

houbají koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl bejt nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí. Že nejsme škoti, celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu

Měnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec města. Ryby mi řekly, jen si přej, jenže teď nemůžu přestat. Měnil jsem adresu za lepší,

Měnil jsem adresu za lepší, PSČ, konec světa, kam dlouhý vedení nevede, letadlo nepřilétá.

Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fajn klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

máme tu jednoho Jimmyho, šedýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela, taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let a moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandalí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

Jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, gitara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hábu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na struhadle vrásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovi skočka šije na tebe boudu.

0: kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhování.

tak budeš taky dobytek, kdyby se zmominul. A když je otec trubec a matka královna, tak budeš

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude, kde je šance nějaká.

chodníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční líst, pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude

poslouchám je a svlékám, protože jsem Bůh. Protože jsem blázen. Tvá slova se točí,

chci chytit prázdnej výtah cestou do nebeských bran. A Liboj, ať pomalu vypráví třeba tu starou, co už znám, jak ves anglickýho krále.

snad mi čistý prádlo daj. I slova tu snejí prázdně, jiný mravy, jiný kraj. Vezu anglickýho krále, moři mlčí Titanic, a tak pátrá. Proč tam kapela hrála dál, a tak pátrá. Kdo jí nad vodou dirigoval, a tak pátrá.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Apríla odpoledne řídil Míša Brychta, zaplněný autobus jel ke stanici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před ním.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí.

Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán a já jsem náhle

onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jsem vyzrálý muž a vyznám se už ve všem, v čem vyznat se mám.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Od pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, bodec me

0: hrdaná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Jsem holka, která překáží, pořád se někde plete. A když se slova odváží, tak říkají, ale jděte.

Dovolej mi, pane generále, abych je ctivě pozdravil a s eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí.

Tak když mě 5 minut nevidí, hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkol.

věcí z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Prostřednictvím uzlíku budu vědět víc, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct, já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Živá voda v moři hudby.

I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat dnům, tak jak volně plynou. Nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři usušené,

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti stačí,

Naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch do párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra nectila tě, bratranec ti latě vysušil. Domy plápolali, požár u dola.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladíku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec divoký. Pak to ohlodali, do knížek to dali pro děti. La la la la la la.

samou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na

0: samé.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

a když si padnou na malíček,

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

věděl. Zůstal sám, sám, sám a neslyšel. A tak měl, co chtěl, zlatou klec a těžké sny a s tím dál, dál, dál životem šel.

zvaná Probohy. Jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý. Jak si své peklo tajně přečí,

jak v budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

jak bronzová Simakovice a předmět nízké závisti. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

6 hodin, ještě sladce chrápe. To jedno my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na půlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat.

Dej o tom, co je láska, neříkej mi, že jen slovo. Kruté vatrlo, slavné Sokolovo, jednu postrácíš.

francouzský zámek do noci svítí. Dole v přízemí věčně se tancuje, stojí za městem křížek na rozcestí, tichý společník těch, co věří. Potkat se tam s ním bylo dílem štěstí.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas, že se pojede na výlet, trošku poznat tenhle svět. A nic víc, nět třeba nět, nechtělo se mi zpět. Z oken autobusů, krajina jak ze sci-fi filmu, jen několik kusů.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas,

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

hlavě mi zůstal jeden tón. Když si ho zpíval, měl si vrásky, tehdy nebyl čas na otázky.

a vyjel z Kyjova až do Kyjeva, že prej ho všechno nějak tlačí. Ničemu nerozumí a neví, co změnit. V práci se stavil už jen na hodinu a prostě jel obleva, neobleva. Říkal, že přesně neví, začít, ale že musí pryč, že to tu pro něj není. Zrušil svý konto, aby splatil všechny dluhy a mávnul nad tím, co mu visely ty druhý. Vzal pasa, kulicha, dvě petlahve s vodou a hurá za svým velkým štěstím. A hurá za svým velkým štěstím.

Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařbu. Možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, po pátý Avenue. Se svojí ženou táhnem, co to dá, tam kam nás davy ženou, třeba na Times Square. No tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí. A spouště cvakají pro ty, co makají.

chvilku za to, u nás jsou mrakodrapy. Naležato, v noci města spí, ale v New Yorku to žije. Tak hurá do jazz klubu, na orgie ducha.

0: Jdem po pátý Avenue, šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařbu, možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, ale na ty hold nemáme.
1: Na pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

mluví z duše, ať tvá moudrost nezní suše, ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš, ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

supy a tím zrak, nuda, neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustí.

ať není proti řetězem den od ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duší,

kdyby tady byla.

horách mám poušť nevadskou, kde čtyř lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou.

plátne listí, rádio hlásí, léto je pryč, slunce zívá a líně svítí, zima už to ví, jde hledat klíč. Vítr zafouká ze strání a polí.

portrét kreslím po paměti, ho stejný, jestli podobný je ti.

drobný malý zázrak. Střed vesmíru, ten sladký bílý trpaslík, jí pomalu a nelítostně svou gravitační silou vtahuje do sebe, vtahuje do sebe, vtahuje do sebe. A Štěpánka má dovolenou.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš.

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já v duši radost mám.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Šel čas kabátů a vysvlečených parků. Smutky si zabalíme do vánočních dárků. Sukně a sandály se uvolebí v koutě. A táhlý melodie znova napadnou tě. Přišel čas promáčených dlaždic na náplavce. A bačkor, co si doma hlídají své dravce. Přehřátých tramvají i hlav sklopených dolů. Blátivých cest a luk a polů.

Zamrzlý dušičky se nemají kam schovat. Pod nosem poletuje vůně svařáková. K moři je daleko a naděje jsou matný. Ještě že láhve plný smutku jsou ty vratný. Tak nějak tušíme, jak běžně dopadá to. Z podrážek vyklepeme vysušený bláto. Od zim se neptá, stejně tak se neptá zima. A my to jako vždycky

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není. Přišel nám podzim, ten čas mlh a zapomnění.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: Žádný

Tohle není žádný život, zkraťte mi ho, doktore. Tohle není žádný život, zkraťte mi ho, doktore. Vždycky, když si chci dát pivo, teče nosním otvorem, teče nosním otvorem. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Kvůli tomu svému nosu jsem teď také bez ženy. Ach, kolikrát já měl ho dosud mezi dveřmi přivřený, mezi dveřmi přivřený. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Když nos doktor uřezával, hrdině si počínal. Radoval se třikrát sláva, nový život začíná, nový život začíná. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Ale že chtěl domů dát se, jak byl zvyklý za nosem. Na nejbližší křižovatce skončil rovnou pod vozem, skončil rovnou pod vozem.

potom měsíc jedla knekebroty s tvarohem. Pro kluky z ulice byla vždycky

spíš nebo tíž. Ptala se mě jednou, když se mnou zbyla se. Povídám já na to, na

stěnách obrazy z pavučin. Za okny bez záclon je nezakrytá noc, zatímco jiný

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.
1: Zatoužil jsem včera za kliku,
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

Jako rejno pluješ vodou, z živé mrtvou uděláš. Stokrát už jsem byla dobou a pokaždé se vracíváš ze svých lásek sezónních jako schudlý obchodník.

0: Sto malých lakomců ti z očí kouká, když máš něco dát.
1: Sto malých puberťáků nosí, že jsem týma saku a já se musím smát, když se máš zachovat jako chlapce, jako

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Probuď se, člověče, otevři oči.

Sníh křupal pod nohama a na hřbitově hořely svíčky. Oni jak žonglera míčky spolehlivě se míjeli. Doma si sundali šály a čepice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních vešerových schodů.

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno

Rozpust vlasy kudrnaté, sedlám ti koně a nalévám čích. Burgundské víno rozesmáté, zbarví ti tváře a možná už víš.

jak dítě. Schovej do chřívy chudelaté, ruku svou, ať mne nezastudí. Až páže v šatu barvy zlaté, hodovní sína to provodí.

Včera šel muž krajinou, tichou pustou nevinou, bos mu zaplatil.

vracíme se domů. Od malinů čas hlídají, teď král už jen kohouti. A my 200 metrů

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

i po letech tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění, i lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikli potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

myslí v diáři škrt. Však vzpomeň, kdy psal Mozart Requiem a jak začínal Eminem a kolik lidí mělo velkou kliku, když Gandhiho vyhodili z vlaku. Z nechtěné chyby vznikl penicilin.

0: Vánaklady.
1: Všechno zlé je k něčemu dobré, i když je ti z toho dnes možná dobré.
0: Mysli na chladnou řeku, špína jednou steče
1: v každé

co mi zbyly na polštáři. Kdybych ti všechno dal, tak kdybych

budem spolu, zase spolu, jako dřív. Late yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece. Kdybych ti všechno dal, a kdybych

budem spolu, zase spolu, jako dřív. Hey, yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív.

hlavinka i leco z dalšího bolí a musí chodit do školy, i když se jí vůbec nechce. V parku je to přece lepší, tam nejsou tak blbí kluci, ačkoliv většina taky. Třeba jeden je úplnej vůl, ale daj se z něj vytáhnout prachy.

Na nebi už není žhavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí, dnes už i pozdě je dříve než brzy.

řeči jsou laciny, to, co chtěla jsem, už mi nestačí a to, co vnímám, je už jinačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a břiše hryže mi

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho Hrušku, na Hrušku.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

0: zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě prosím domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijde.

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. Pět mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

Ráda se líbala a ráda dlouze smála, citovala Seneku a na saxofon hrála. A když mi po měsíci dala k srdci klíč, no já vám řeknu krátce, já byl

a je mu jedno nějaká inflace a drahota, jo. Jejda po praseti, kejda, po tele ti pěkná vůně, po dívce srdce, co studně. Jejde po praseti, kejda, po románku bič a rychle pryč.

barvy. Po nocích jsem čistil čakry a nánosy karmy. Vodila mě přímo mezi kamarády jogíny a doma pak nutila mě nosit její legíny. Jejda po praseti kejda, odpeletí pěkná vůně, podívce srdce co stůně. Jejda po praseti kejda, po románku pič a rychle pryč.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

zatímco žabák dřímá v tůňce, ona je čilá a svěží, ona směrem k slunci nejde, ona běží.

rajské plyny přijdou potíže, začpí chlupan polyotylén. Tvůj aktivní buran v kostech spál, teď tvrdí, že vyzerají takto pilén.

strach. Koukáš a brečíš a tvý slzy dopadají na plankovej plot. Koukáš a brečíš a tvý slzy dopadají na plankovej plot. Koukáš a brečíš a tvý slzy dopadají na plankovej plot.

a se houpe v bocích, je bez dna. Tak jak se dětem zdává sníh, ten sem přichází ke mně, na prsou váží dojíří.

budem s okamžiku. Řekl jsem mluv a uvěřím, nezbytná ústa zvyku.

sám, až tma zblekne. Noc nám snad ještě uvěří, nechci tě vidět ve dne. Nechci tě vidět ve dne.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

tisíce dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku,

praští nevyňátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, lásko, lásko s heřmánkou,

už trvá má poslední relí. A jen had zatáček svý se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí i

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás. Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlák, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

sáček, vložit sáček do hrníčku. Odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice? Kde je teploměr?

0: 40 stupňů Celsia, 50 stupňů Celsia,
1: 60 stupňů Celsia,
0: 70 stupňů Celsia, 80 stupňů Celsia, 90 stupňů Celsia.

jsem jednou žil 40 let se ženou a dětma.

písek ve věžních hodinách, z nich padám a sypu se do ulic. S půlnocí odbíjím na poplach, s polednem na dveře večernic. Ukrytý ve šperku z nefritu,

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Můj kraj a šmlha zacloní a z našich chat pak do údolí padá

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

nepřál bych vám slyšet tého snoubence. Jak milé mu sdělila, že už je bez věnca, no ale co se dalo robit? Zasluby jsou plánované na středu. Tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal. Mezi tým ju a jí po pištisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasluby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

Za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Vzduch voněl senem, létem a sexem před svatým jenem.

měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebréč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku,

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Kroky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezi tím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

ty klidně budeš spát. A pak, až odbijí na věži hodiny,

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu. A ty jsi ztratila

jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

svými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy,

se slunce na Ikare, nevěřit na počasí, zírat jak věrná moje stará, v parku se k mladším hlásí.

zaví, aby to, co míjí, z očí nestratili, a zády se točí k tomu, kam ten dravý vlak míří. A teď, kdo si křikne, jen jedno platí, můj výhled ne.

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo a nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

že už mi šroubky nejty reziví. Já se k tý holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán,

přání. Melou stál 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. Kdo tě chtěl urazit, řekl, ty seš Vasil, jo, kde jsou ty časy? Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Pod heslem spějeme ke šťastným zítřkům, jsme rozkládali rodnou zemi zničku. My příslušníci disidentské klasy, jo, kde jsou ty časy? Vaškovi do vězení v Heřmanicích jsme tajně posílali smaženici a mezi vajíčkama byly skryty pilníky, ba i libry prohibity.

tím velel soudruh Džugašvili. Ruskému medvědovi línala srst, jestřábům z Ameriky podbíral prst. Dostat se zastřeženou železnou zeď, to bylo dobrodružství, ne jako teď. Teď mají všichni kolem svoje pasy, jo, kde jsou ty časy. Svetr se po vyprání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Na polích mohl si

chceme mít svět, co zpívá nahlas a líp. Co je nás, nás je víc, nežli na nebi hvězd, a co je lží, co ještě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Pád klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup, hup, hup.

Lampička nad mým psacím stolem, zastav se příteli, jestli půjde škola. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic neví.

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červáku.

Světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak nashledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní malý klaun. Rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

tom zavrzali panty, hlas řekl nazdar, byt voněl jak před adventem, a kdo si z příbuzných upustil slzu paký, zas nenápadně zdvih. Hodiny stále stály, lednička hrčela, ty jimž je život malý.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jím stehně tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a polze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít.

se klaněl a pak jich náruč bral pro tebe, i když ty květy jak lidi

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

odlítli a dětství letělo s nima. A tak se zvesela mlčelo, na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, Rusáky tank byl pryč, lidi sundali kabáty a hledali

doprava, ztrácí se věci obyčejný. Soused rád udá souseda, to právo mu nemůžem upřít. A já jdu zase zvesela, jen nevím, jakou cestu zvolit.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Etienne Montgolfier. Měl sen, že letí balónem do Montpellier. Hned ráno časně vstal a střádal plán, jak by ten balón poskládal. Lano

svůj dluh, co lidstvu dlužíš a na cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles Limoš letěl jak pták, jen fyzik rozjer klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řek, na zem padá všechno stejně rychle zpět. V ulicích Montpellier vítr honí písek z pláží, jak daleko je na sever a jak blízko k stáří. Etienne, bratře můj, na cestu ti žehnej Bůh, hlavně nestrať směr, jen vzduchem pluj.

Tak bratr Etienne Montgolfier přistál balónem v Montpellier. Touha, ta je věčná, jak překonat zákony veta.

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej sen.

hořelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc přestírol ničkou, již ses tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

po tobě zbyde mi zbuchřelá skála, s ní tráva spálená, mes vyschlá jak trout, v popelu na zemi, jablíčka zemi.

přízrak Sarah Kane, ale ta spící démoni najednou chtě ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

manželství, auto, úvěr a tak dál. Všechny snese vyplní, kterých jsi se bál. Všechno se ti vyplní a přijde Sarah Kane. Dvě tkaničky z konverze,

0: Krátce po jedné hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

prapodivné postavičky a za dveřmi zcela mlčky začaly se v klidu zadit do zástupu.

si mu dali nejlepší med z louky, kde sami bydlí. Pat a mat mu vlastnoručně opravili rozbitou starou židli. Z klobouku pak vylezli dva králíci a zatančili k popukání zdravici.

pořád spí a je jediný, kdo to ví. Nebuďme ho, nechejme ho v klidu snít.

vysoce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští trapy.

Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

svých kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpadech.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalume, tak díky, mistře Buriane, díky za ten svět. Tell her to

na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku s pankulí nahoře, jí s kaštany mít se v hlavoře od rána.

nejlepší lék na lásku. V tomhle tom mám už trochu školu. Když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku. Brnul

nepřeje, všechno platím a tak o co vlastně kráčí. Ať jsme velcí nebo maličký, na jedný lodi všichni plujem. Koukejte, jak mu jedou laskonky a chlebíčky, než

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

dalí hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

rozžíhat. Za Josefa a za kumpány v dubnovém stínu kapradi.